blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží. Abych se nestratil,

0: československé víkendy v rádiu Melody.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež

najkrajšie československé hity od rána až do večera. Rádio Melody.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Najkrajšie československé hity od rána až do večera každý víkend v Rádiu Melody.

Norwegian Disco Hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.